Rádio 90.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz

0: Vítejte zpátky na Hitrádiu 90. Je úterý 26. května. 6 minut před sedmou dohrává vzpomínka na rok 1997 a úžasný Texas. A takhle skvěle pokračujeme na cestě The Beautiful South, svítání od Lucie, ATB a jak se jede.
1: Na dálnici D4 na 650. kilometru směrem na Prahu se střetlo osobní auto s nákladním, dejte pozor. Na dálnici D1 na 115. kilometru směrem na Prahu havarovalo osobní auto, narazilo do dopravního značení. Kolona se netvoří, ale buďte opatrní. A na trase od Svitav na Brno za Stvolovou havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový rezort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
13: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
14: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
13: na akci Letňany nejen dětem.
14: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
13: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
14: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
13: tombolu z dárky
14: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
13: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
14: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz
18: Hitradio 90.
0: Tak k počasí tam je to jednoduchý, bude i nadále slunečno a teplo. Nejvyšší teploty 27 až 32, už teď je koukám 17.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Dobré ráno, já se jmenuji Vláďa Řepka a mám pro vás skvělej set na probuzení. Takže nejdřív ATB, 9pm, přesně ta chvíle, kdy devadesátky připomínaly noc plnou neonů. Pak kluci je svítání, tak tam je to jasný, že nás čeká další den. A nakonec trocha britskýho humoru. The Beautiful South a Perfect Ten. Jdeme na ně, přesně v 7.
3: Hit Radio.

0: Britsky pohodová ranní 90-ková klasika Beautiful South v 7:10. Tak ty naši kluci si to včera na mistrovství světa v hokeji prohrou Norskem trochu zkomplikovali. Ale co, v turnaji pořád zůstáváme, jen se možná přesuneme do Curychu a taky moudřejší budeme dneska večer po velkém zápase s Kanadou. Na cestě před Jennifer Page, Freddie Mercury, Red Hoti a to je Hit Radio 90 za chvilku.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Radio 90.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
4: Změnili jste adresu,
5: stěhujte se bez stresu.
3: Naše rada zní,
6: Stěhování Krbec všechno zařídí.
7: stěhovanikrbec.cz
6: Stěhovací a vyklízecí služby.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Pika, pika.
2: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
12: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Na raní 90. klasika od Freddyho a Living on my own. Je vám bydlení v Česku malý? No tak v Řecku je na prodej soukromý ostrov. Stojí méně než byt v Praze, asi tak zhruba 6 milionů korun, ale má to malý háček, čekali jste to, že jo? Na ostrově nejde skoro stavět, takže bychom tam byli jako trosečníci na nově, jen bez těch sexy spolusoutěžících. Zpátky na zem a na Hit Radio 90. Na cestě Sting, Kathy Dennis a In Excess 725.

0: Pět minut po půl osmé, Sting. Úžasný Sting. Sting, jo? Dávejte si na něj pozor, protože od příštího týdne to bude jedna z důležitých osob na Hitrádiu 90. Aby taky ne, když vystoupí na festivalu Metronom Prague 2026, ale my na něj budeme co? Rozdávat lístky na Hitrádiu 90. Takže tentokrát se to může fakt vyplatit. Během tohoto týdne se dozvíte pomalu víc a od příštího týdne soutěžíme. Na cestě Vanilla Ice, Tichá dohoda, Eiffel 65, jsme Hitrádio 90.
1: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a servis call.
4: Scháníte prověřený

0: 6 minut před 8, krásná Natalie Imbruglia. Kdo ji nemiloval, tak v 90. letech nežil, anebo ne, tady není žádný nebo. Na cestě Take That, U2, Madonna a Jak se jede.
1: Na sjezdu z dálnice D8 na Úžice na 9. kilometru směrem od Drážďan havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Na dálnici D5 na 25. kilometru směrem na Prahu stojí u krajnice nepojízdné osobní auto s defektem. Dejte pozor. A na pražském okruhu před nájezdem na D5 směrem k dálnici D1 havarovala dvě osobní auta. Blokují po nehodě jeden pruh. Připravte se na kolonu.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Odpykává si 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Aplikace e-doklady, která je digitální alternativou k plastovému občanskému průkazu, si do mobilů stáhlo už přes 1 000 000 uživatelů. Loni bylo poprvé možné prokázat se e-doklady u voleb. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa Norsku 1-4. Skupinu tak už nemohou vyhrát. Soupeř je odsunul na 3. místo. Dneska hrají naši s jistým vítězem skupiny Kanadou.
2: Počasí, no, ono ani není nic moc co říct, stačí asi takhle. Jasno a nejvyšší teploty až 32 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Vítejte zpátky na Hit Rádiu 90ka, já se jmenuji Vláďa Řepka a vezmu vás teď na pořádnou jízdu červeným autíčkem Austina Powerse s boží Madonou. Písnička k filmu, který raději takhle po ránu nebudu říkat, ale řeknu ho v originále. Austin Powers, The Spy Who Shaked Me. Však to Duolingo neděláme nadarmo. Klasický rok 99 v 8.
0: Hit Radio 90.

0: a Lulu z roku 93, kteří zní naprosto skvěle i 26. května 2026. To jsou prostě klasický boybandy. A těm se věnuje nový díl Vypalovačky a Markéta, Ivo a Michal zde řeší například i vzpomínky na dobu, kdy rozpad týhletý oblíbený kapely dokázal zlomit srdce celé generaci fanoušků. Vypalovačka na Hitradio.cz, na cestě Michael, Oasis a Roxette na Hitradio 90.
1: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
1: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Ranní 90 a Michael Jackson, který dělal z klipů filmy, až nakonec natočili film o Michaelovi a ten pořád boduje v kinech, stejně jako nový Mandalorian a Grogu. Jeden taťka v helmě, co moc nemluví, a jedno extrémně roztomilé dítě Baby Yoda, co nemluví vůbec, ale stejně tomu rozumí celý svět. Tak jsou od minulého týdne taky v kinech a víte, proč fungujou? Protože Mandalorian, to je vlastně takovej moderní táta drsňák, co všechno zvládne, a na Grogu, a jak se mimochodem malej Yoda jmenuje, vůbec nekřičí. Na cestě máme třeba Ace of Base, Simple Minds a teď Go West, Pet Shop Boys, 8:30, Hit Radio 90.

0: Velmi dobré ráno s 90, 9 minut po půl deváté a úžasnými Ace of Base. Já jsem Vláďa a provedu vás ještě dalšími lety v téhle dekádě, konkrétně Petrem Ukem a bohyní popu Cher, která je důkazem, že věk je někdy opravdu jenom číslo. A jestli někdo dokázal, že Believe je jen název songu, tak to byla Cher, která ukáže, že není za chvilku na Hit Radio 90.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90 zaměřené na R&B, 5 minut před 8:30, Dejan Ferris na cestě Let Loose a jak se jede?
1: Na dálnici D5 na 180. kilometru směrem na Rozvadov se srazilo osobní auto s nákladním, dejte tam pozor. Na dálnici D8 na exitu 64 směrem na Drážďany na sjezdu na Řehlovice stojí odstavené nákladní auto, i tady opatrně. A na trase z Prahy do Karlových Varů před Bochovem u Herstošic vyšetřuje policie havárii nákladního auta s osobním. Počítejte s omezením provozu a s kratším zdržením.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vytáhni Jendu!
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
9: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
8: Povídám, vytáhni Jendu!
9: No jo, výtahy jedna!
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo?
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna!
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
14: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
15: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
16: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
17: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pop a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
18: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
19: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
20: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
21: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
20: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
22: Hit Radio 90.
0: Počasí bude slunečné a teplé. Já myslím, že to stačí. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
22: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Vítejte zpátky na Hit Radio 90. Je přesně 9. teď a my se můžeme jedním okem podívat do sněmovny. Druhý si raději necháme na 90, tam je bezpečně. Poslanci dneska budou řešit snížení odvodů pro živnostníky na sociální pojistný zpátky na loňskou úroveň, takže skvělá zpráva. Já se jmenuji Vládě Řepka, kazety mám snad taky přetočený na správnou stranu a pouštím Rickyho Martina, Bruce Springsteena a Let Loose právě teď.
22: Hit Radio 90.

0: Opa, tanečně s latino ikonou Ricky Martinem na 90 v 9.12. Teď nevím, jestli ty boky zastavím. Tak počkejte a je to dobrý. K nezastavení mimochodem bude i nášup všech, co k nám míří do Česka v červnu vystupovat. Ricky bude jedním z nich. Ale čekejte třeba Briana Adamse, Duran Duran, Stinga, Manic Street Preachers. A taky čekejte, že příští týden nějaký lístky na Metronom Prague rozdáme. Takže laďte dál Hit Radio 90, TLC, Paul McCartney a Erasure za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
7: GenX.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

na 90, 3 minuty před půl desátou, nádherné TLC a vzpomínka na rok 1999. V tomhle roce byl květen oproti Česku, tomu dnešnímu, o dost chladnější. Mám z toho úplně husí kůži, když vám to říkám, nejvíc bylo 20 stupňů. Užívejme si to teplo zatím, co můžeme, protože přijde změna a vzduch z Arktidy může ve čtvrtek zařídit to, že teploty spadnou právě k těm z roku 1999. Já vám to říkal, že ty mikiny nemáme uklízet. Na cestě Cranberries, Modern Talking a Deep Blue Something, teď na Hit Radio 90.

0: na Hitradiu 90. Připomínka té druhé temnější strany 90. Nezapomenutelní Cranberries. Ale ono jedno bez druhého asi není možný. Abychom věděli, co je radost, musíme si někdy pořádně zabrečet. Ale chmury ven, už koukám, otvírají se dveře, do nich vchází Markéta Rachmanová a my se těšíme na její klasické hlášky. Na cestě je taky Sophie B. Hawkins, Ves a Vana Stovky, je 9.40 a my jsme Hitradio 90.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na dálnici D5 na 145. kilometru v Koluně směrem na Německo bourali dva kamiony. Připravte se na narůstající zdržení. Na pražském okruhu na 15. kilometru směrem na letiště u sjezdu na Lochkov stojí porouchané nákladní auto. V místě je silný provoz, dejte pozor. A na trase ze Ždírce nad Doubravou na Chrudim před Nasavrky vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Projíždí se kyvadlově, nárazově se zdržíte v obou směrech.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Co k tomu říct? Dneska jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak dneska je faktor 90 opravdu víc než potřeba, protože jak víme, správný muž ani správná žena už dnes nevyráží do horkých ulic bez ochrany. A já teda skláním hlavu v tom teple před všema řidičema MHD i dálkový autobusový dopravy a vím, že nás posloucháte, tak ať nám to všem dneska hezky jede. Markéta s vámi.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: 10 hodin, 9 minut k tomu posloucháte Hit Radio 90. Hezký dopoledne přejeme. Cardigans. Ani by člověk neřekl, že většina jejich muzikantů hrála předtím tvrdý metal. Ale fakt takový ten hodně tvrdý metal, takový ten zvracecí metal. A pak přišla do skupiny najednou krátkovlasá blondýnka Nina a pánové vyměkli. Nic, co bychom neznali, že? 90 za chvíli zpátky. Jsem Spin Doctors.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

never needed anyone. And making love was just one.

Van Helden tady na Hitrádiu 90, 10 minut, ne, 5 minut před půl jedenáctou. Na sítích to bude dneska asi samý bazén, možná už i moře. Tak jenom mám tady další příklad toho, jak ne. U francouzské turistky odjíždící ze Sardinie objevili celníci přibližně 40 kg písku, oblásků a mušlí. Zatímco nález bude v nejbližších dnech vrácen na pláž, 69-leté ženě hrozí pokuta až 3000 euro. Může mi někdo říct, jak, kam prostě ta paní ukryla 40 kilo písku v době, kdy řešíme každý deko v příručním zavazadle navíc? Napadá mě, že prostě jenom tam v těch skulinách, co se v Mexiku pašujou drogy, prostě teď paní měla písek ze Sardinie. No nebe má dneska stejnou barvu, jak na jihu Evropy. A s ním přichází jedna naše devadesátková královna éteru, Anna K. Posloucháte Hit Radio 90. Hezký úterní dopoledne s náma.

0: Posloucháte Hit Radio 90, hezký úterý, Macy Gray. To není její jméno, je umělecké a ta historka je taková. Když byla malá, tak spadla z kola a spadla přímo vedle takový tý velký americký poštovní schránky, na který stálo jméno Macy Gray. To jméno se jí tak zalíbilo, že ho nejdřív používala jako postavu ve svých povídkách, no a potom si ho vzala časem na pódium. Relativně často u nás Macy Gray vystupuje, třeba na různých jazzových festivalech, a to i těch menších, no a Hit I Try je prostě i po letech pořád skvělej. To platí i o Madoně, anebo o New Order, už za chvíli Hit Radio 90.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova, nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta.

0: každá holka, která dneska pobude na slunci o něco déle, bude prostě za chvíli Gypsy Woman. Crystal Waters na Hit Radio 90, 6 minut před 11. A polet na silnice, Jakube.
1: Problémy jsou stále na dálnici D5. V Kolíně na 145. kilometru směrem na Německo bouraly dva kamiony. V Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov brzdí provoz nehoda. Připravte se na kolonu. A na dálnici D2 na 37. kilometru směrem na Brno dejte pozor na nepojízdnou dodávku. Je odstavená u Krajnice.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska bude celý den jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Zítra jasno, polojasno, teploty jen o 2 stupně nižší, 26 až 30.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Hezké úterý, 26. květen, už příští týden budete tady na Hitrádiu 90 vyhrávat. Co? A hlavně, co pro to už teď můžete udělat, se dozvíte právě v téhle hodině. Teď jdeme hrát jeden z největších hitů od No Doubt, kapely, která se opět po pauze dává i se zpěvačkou Gwen Stefani dohromady.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: 11.11 Rádio 90. Eros Ramazzotti přijede za rok na jaře opět k nám, protože miluje české publikum a české publikum miluje jeho. Mezitím si dáme prázdniny u italských břehů, tam se naučíme další fráze a pak je vypustíme na Erose v O2 aréně. E pericoloso sporgersi třeba. A tak. Ace of Base nebo Bryan Adams už za chvíli.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
7: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do Voda.cz servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz.service.com.
8: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90, 11.23, hezké dopoledne. Máme svůj podcast a vy to víte, jmenuje se Vypalovačka a aktuálně je venku další už v pořadí 7. díl, tentokrát na téma boyband. Boyzone samozřejmě patří do téhleté grupy a my se bavíme v aktuálním díle nejenom o tom, kde se boyband vzal, samozřejmě, že si představujeme ty nejzásadnější, který ovlivnili naše mládí, ale taky se tam bavíme o textech.
1: Tak Eurodance, party, svoboda, tanec, mír, léto,
2: zvedni ruce, hejbej se.
1: Sexuální napětí, hejbej se, vyhol si pod paží, až potom se hejbej. Používaná slova nejčastěji. Žijeme teď a tady. Text je jenom rytmický doplněk k basové lince. Dance, energy, rhythm, night, freedom, pump it. Jo? Rock, grunge a Britpop. Deprese, odcizení, ironie, politika, drogy, odpor ke konzumu. Nejpoužívanější slova. Hate, self, fuck, stupid, junkie, sunshine, cigarettes, drugs.
3: Suicide.
1: Suicide, přesně. Svět je špinavý, já jsem zmatený, je mi to jedno, bolí mě to, ale jsem tady a musím to nějak vydržet, vole. Jo, a pak boyband. Absolutní láska, zlomené srdce, omluvy. Mě nevadí, že jsi mě podvedla. Jsem tady stále a myslím na tebe. Jsi ta jediná, i když je jich za mnou dalších 20, ale teď jsi tady ta jediná.
3: A nekonečná láska.
1: Idealismus. Ta filozofie přesně spočívala v tom, že jako kluk je tady jenom pro tebe. I když mu ubližuješ, tak je to bezpečný romantický svět bez násilí. Nejpoužívanější slova. Girl, heart, promise, forever,
2: all night,
1: sorry, a tonight.
4: Tonight, jasně. Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Takový rozbor toho, jak se zkrátka liší texty mezi různými hudebními styly. Když už jsme narazili na Eurodance, tak tohle je samozřejmě zástupce, jeden z nejznámějších, DJ Bobo, tady na Hit Radio 90. A Vypalovačku můžete poslouchat všude tam, kde se podcasty poslouchají, taky na YouTube a samozřejmě i na webu hitradio90.cz. Je vás čím dál víc, posloucháte, píšete, moc díky za reakce a užijte si DJ Boba právě teď.

0: Hit Rádio 90, Roxette, už to dneska není ta úplně původní sestava, ale pořád to nějak dohromady funguje. Už příští týden budeme tady soutěžit o vstupenky na festival Metronom Prague. Letos poprvé bude v Letňanech na letišti, a to v termínu od 19. do 21. června. A line-up teda musím říct, že nikdy nebyl lepší. Mimo jiné na Metronomu vystoupí Sting, Nick Cave a Manic Street Preachers. Budeme mít lístky jednak na jednotlivé dny, ale třeba na Facebooku Hit Rádia 90. Budeme soutěžit o komplet třídenní vstup pro dva, což je teda cena v hodnotě 8000 korun. Metronom Prague, tak nás teď začněte sledovat na sítích. Je to klíčová podmínka, abyste s námi byli v tom. Robbie Williams za chvíli.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů.

0: kapelice Springs zpívá o jízdě, teď pojďme na silnice.
1: Na dálnici D35 na 238. kilometru směrem od Olomouce na Mohelnici dejte pozor, povaluje se tam roztrhaná pneumatika. Na dálnici D1 na 213. kilometru ve směru na Brno máme nahlášený porouchaný kamion, tak opatrně. A na trase z Nové Bystřice do Jindřichova Hradce před Horní Pěnou zasahují záchranáři. Srazili se tam dva cyklisté, tak tam projíždějte s opatrností.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
6: Stěhování Krbec všechno zařídí.
7: stěhovanikrbec.cz.
6: Stěhovací a vyklízecí služby.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Pacientům od července více léku předepíše také praktický lékař. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X dopoledne uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Řádná schůze dolní komory začne odpoledne. Začaly samosběry jahod, letos se sezona odstartovala dříve. Úrodu ale ovlivnily jarní mrazy. Na polích podle ovocnářů zmrzla každá třetí jahoda. Rostliny se podařilo uchránit hlavně ve foliových stanech. Na hokejovém šampionátu se dnes hraje 6 posledních zápasů základních skupin. Na led za pár minut vyjedou Lotyši do zápasu proti Maďarům. V naší skupině se hraje duel Norsko-Dánsko. České hokejisty čeká duel s Kanadou až večer.
2: A k tomu ještě počasí jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: Tak dneska i ty pověstné ledové královny, co denně potkáváte v práci, roztávají. Do kafe led, do kelímku zmrzlinu, s klimatizací to moc nepřehánějte, u praktika bude už tak dost narváno kvůli úpalu. A jinak hezké odpoledne.
0: Markéta Chmanová, Hit Radio 90.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Nova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
2: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
1: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
2: Když vysavače,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
4: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hezký odpoledne, hrajeme nejvíc 90 v českým éteru, teď na Hit Radio 90 Erasure. Můžete psát do studia, jak se vám to celé líbí, 720 868 636, to je číslo, které už byste měli mít uložené. Udělala to Jitka a píše, poslechla jsem si vypalovačku a moc mě mrzí, že z té doby nemám žádnou fotku svého pokojíčku. Musela jsem boybandy mít nalepený i na květináčích. Tak to je samozřejmě další level maximální oddanosti chlapecké skupině. A jestli bychom si možná něco přáli, pak aspoň na jeden den v tom devadesátkovým pokojíčku být, učit se třeba do školy, schovat se tam před vedrem, mít tam kamarády. Dneska slaví 62. narozeniny jeden z králů téhle doby. Dredy až na záda, dokonalý tělo. A vy píšete na Facebook Hit Radio 90, co máte od Lennyho Kravice nejradši. Já asi tohle, I belong to you.

0: Tady na Hitrádiu 90 Jennifer Lopez. Příští týden jde na Netflix úplně nový romantický film právě s ní. Bude se jmenovat Office Romance a J.Lo se tedy vrací na filmová plátna jako herečka. Nedávno jsem viděla Krásnou pokojskou a to je asi ten důvod, proč se její agent rozhodl poslat ji na casting tohohle filmu. Tak se těšíme, zase bude konečně na co koukat u té hromady prádla třeba. Shakespeare Sisters nebo Chumba Wamba, Hit Radio 90, hezké úterý.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
3: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: pantople, které panuje dneska a bude tady asi i celý týden, je potřeba si ty srdeční arytmie hlídat o něco víc než kdy jindy. Heartbeat a Jimmy Somerville teď na Hit Rádiu 90. Podíváme se na silnice, na počasí a hned potom jdeme zase hrát.
1: Na trase z Vamberka na Hradec Králové u Nepasic zasahují záchranáři a policie u nehody. S kratším zdržením počítejte v obou směrech. Na trase z Otrokovic na Uherské Hradiště před omezením u Spiti Hněvy se vytvořila kolona. Zdržíte se ale i v opačném směru. A na dálnici D1 na 55. kilometru ve směru na Brno je odstavená dodávka. Tak tam dávejte pozor.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
0: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů, zítra jasno, polojasno a teploty 26 až 30.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: No, teploty jsou opravdu tam, kde se čekalo, tak snad se nestane něco nečekaného. Třeba na samozběru jahod nedojdou koše. Sezóna začala naplno dneska a já vždycky obdivuju, jak to můžete s tou vůní v autě dovést domů aspoň z poloviny naplněný.
2: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.
0: A ještě jedna otázka. Jak moc velký bordel musíte dělat v hotelu, že na vás v Itálii pošlou policii? To víme k Jagger.

Devadesátky nonstop. Hit Radio Devadesátka.

0: Moby, Hitrádio 90. Zase je tady jedno z nejotravnějších období, který možná souvisí s blížící se okurkovou sezónou, ale opět se hledá vhodný kandidát na roli Jamese Bonda. Éterem lítají jména, která teda normálním lidem asi nic moc neřeknou, ale filmoví nerdi si důležitě ve skupinách řeší, jak kdyby nebylo důležitějších věcí k řešení. Na druhou stranu je to velká zodpovědnost, naštěstí o tom rozhoduje heterosexuální žena, tak snad budou všechny ty parametry sedět a 007 bude mít tak nějak všechno to, co si představujeme. A nemluvím jenom o povolení zabíjet.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový rezort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

13:24, posloucháte Hit Radio 90, hrajeme 90 non-stop, to vy moc dobře víte. Ale Phil Collins, ten si dává teďka pauzu, už trvá docela dlouho, ale pořád udržuje v naději, že novou muziku úplně nevylučuje. Na druhou stranu je dobře, že má rozum. V listopadu vstoupí do rock'n'rollové síně slávy, původně tam měl živě vystoupit opravdu po delší době před kamerama, ale řekl něco ve smyslu, než abych tam byl svou vlastní karikaturou, která skoro neudrží paličky v ruce, tak to raději jenom poděkuju na dálku. Možná dobrý rozhodnutí. Spousta nejenom devadesátkových umělců si tuhle realitu zkrátka úplně tak nějak neumí přiznat. Teď Hit Radio 90. Phil Collins.

0: Tyhle akordy hraje Hit Radio 90 ve 13.37. Komediální herec Jack Black, který se zahrál tematicky třeba ve škole roku, teďka vypustil z úst docela kontroverzní hlášku. Nirvana byla podle něj poslední velká rocková kapela, která měla nějaký dopad na lidstvo. Nikomu dalšímu se to prej podle Jacka Blacka nepovedlo. No a samozřejmě se začali bouřit fanoušci. Fanoušci Linkin Park, Foo Fighters, Green Day, Red Hot Chili Peppers. Napište 720 868 636. Souhlasíte?
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Happy Sport!
1: Půjčovna a Service Call.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo!
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Toni Braxton převedla právě teď na Hit Radio 90 jednu z nejkrásnějších pomalých písní, které tady hrajeme, Unbreak My Heart. Ivo Alačiš je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásné úterní odpoledne, pojďme se ale nejprve podívat na silnice.
1: Na trase z Plzně na Kralovice v Kazmějově zasahují u nehody záchranáři a policie. S kolonami počítejte v obou směrech. Na dálnici D35 u Přáslavic ve směru na Ostravu dejte pozor na odstavené auto na Krajnici. A na průtahu České Třebové směrem do Ústí nad Orlicí bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
4: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: jasno, bez srážek a s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů Celsia. S těmi teplotami to takhle zůstane, ale během zítřka se může přechodně objevit zvětšená oblačnost a místy přehánky a s malou pravděpodobností i bouřky. Tak s tím počítejme, ještě dodám nejnižší noční teploty 15 až 8.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: První společná věc dneska. Verve. Bittersweet Symphony. Lepší začátek jsem si nemohl přát.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Na Hitrádiu 90 doznívá jeden z největších hitů Party, o které se také bavíme v tom nejnovějším díle naší vypalovačky podcastu o fenoménech 90. let, mezi které samozřejmě patří i boybandy, no a o těch jsme se právě bavili teď naposledy. Tak všechno to ostatovali New Kids on the Block.
1: Tak. Mně osobně to možná malinko minulo, vlastně nechápu proč, protože jako časově se mi to tam trefuje, ale
2: Oni za Comanche ani moc nehráli, že jo? Potom sice pravda v 90. Už možná na nějakých pár rádích, jo, ale jako k nám se to zatím
1: nějak
2: jako
1: mi to
2: nedostalo.
1: Jako uteklo, ne? A pak vlastně zpětně si myslím, že se mi asi jako moc nelíbilo, no, jako kluci zase. A to pro mě prostě v tu dobu bylo jako opravdu to nejdůležitější, že ty kluci se mi musí líbit a že já musím mít ten pocit, že oni zpívají jenom pro mě a dělá mi to dobře. A tady jsem to neměla. Takže Tonight jako vlastně skvělá věc, Step by Step, blázinec,
2: a
1: ale
2: konec,
1: jako
2: tím konec.
1: Nic mě to jako
2: já
1: to úplně nedává.
2: Úplně stejně to mám, no.
0: Nejenom o New Kids on the Block, ale samozřejmě i o dalších 90-kových boybandech se právě bavíme v tom posledním díle naší vypalovačky, který najdete stejně jako ty další díly na všech podcastových platformách, také na YouTube kanálu Hitrádia a nebo na našich stránkách hitradio90.cz.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90. Hitrádio 90. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Netflix, protože příští středu bude mít právě na této streamovací službě premiéru třídílná dokumentární minisérie řešící ten slavný soudní proces po obvinění ze zneužívání dětí. Bude se to jmenovat Michael Jackson The Verdict a jsem zvědav, jestli to bude lepší než ten celovečerní film. Teď už Neil Lennox na Hit Radio 90.

0: To, co právě teď doznívá na Hit Rádiu 90, vyšlo pro velký úspěch i na singlu a stalo se to hitem. George Michael tak skvěle zaspíval Somebody to Love na poctě Freddiemu Mercurymu, že si mnozí přáli, aby ho v kapele Queen nahradil tenkrát. Připomněli jsme si tedy ten památný koncert z 20. dubna roku 1992. Blíží se dnešní 3 ve 3 a v těch si zase připomeneme, co netradičního se stalo 26. května roku 1990 v americké singlové hitparádě. Do té doby třeba Roxette na Hit Rádiu 90.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
3: Televize, projektory a fanoušky!

0: Na podzim ho budeme mít znovu jako porodce superstar, ale teď jsme ho měli také ve vysílání Hit Rádia 90. To byl Palo Habera a jeho tým. Držím ti město 3,5 minuty před 15. Za chvíli 3 ve 3, ale předtím samozřejmě také aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. S kolonou počítejte na pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Vestcem a exitem Ořech. Necháte v ní asi půl hodiny. 15 minut naberete v úseku dopravního omezení na dálnici D10 na příjezdu do Prahy mezi 17. a 13. kilometrem. Nesouvislá kolona se táhne po dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 217. a 196. kilometrem. Kamiony v ní nechají asi 40 minut, osobní auta 20. A zpozorněte na dálnici D3 na 100. kilometru směrem od Benešova na České Budějovice. V levém jízdním pruhu stojí osobní auto po nehodě. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka Aša Proku přináší...
3: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska jasno nebo skoro jasno beze srážek a s nejvyššími teplotami mezi 27 a 32 stupni Celsia. Během zítřka už se může přechodně objevit zvětšená oblačnost a místy přehánky a s malou pravděpodobností i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 8 a nejvyšší denní 23 až 32.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. No a 26. května v roce 1990, tedy přesně před 36 lety, se v americké singlové hitparádě Billboard Hot 100 stalo něco, co tenkrát ještě nebylo až tak běžné a předtím se to povedlo jenom v roce 1979. Celou první pětku tvořily pouze a jenom hity od žen. No tak si zahrajeme první tři.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Až v devadesátkách se i tohle začalo měnit. Pětici nejúspěšnějších singlů v americké parádě Billboard Hot 100 už čas od času tvořily pouze jenom hity ženských umělkyň. A poprvé se tak stalo právě v tento den před 36 lety, tedy 26. května 1990, kdy byla první Madonna Svouk na dvojce, kapela Heart, vedená sestrami Vlznovými a výbornou věcí All I Wanna Do Is Make Love To You. A na třetím místě Sinead O'Connor's Nothing Compares To You. To byly dnešní 3 ve 3 na Hitrádiu 90 a jenom pro doplnění tehdejší čtvrté místo. To drželi Wilson Phillips s hitem Hold On, no a na pátém byla Janet Jackson s hitem All Right.
1: Tři ve tři. Na Hit Rádiu 90.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Pika, pika.
6: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
2: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: vlastně taky takový boyband na Hit Radio 90. Dokonce měl ty chlapce v názvu. To byly Heavy D and the Boys a Now That We Found Love. No a o boybandech je právě i ta naše nejnovější vypalovačka.
1: Vlastně mi nevadil žádný nikdy boyband. Já jsem si ty boybandy totiž rozdělil do třech kategorií.
2: No tak, jo? Povídej.
1: To jsou ty Ačkový.
2: Ano.
1: No, v tom máme jasno. Minimálně začínají respektovat.
0: A. Co? Ty začínají na A.
2: Takže A1. To byl taky boyband.
1: A taky byli v pohodě, ale A1.
2: Jo,
1: docela,
2: nevadili
1: jo.
2: mi.
1: Pak jsou takový ty Bčkový.
0: Backstreet Boys Boyzone.
1: Ne, tak jsem to nemyslel. Backstreet Boys jsou Ačkový, jako jo. Pak jsou ty Bčkový, což byly třeba Words Apart, jo. Nebo Five. To jsou takový ty boybandy, který chtěli, ale moc jim to nešlo. Okay. A pak jsou ty Cčkový. A to jsou pro mě ty směšný boybandy, kterým se směju do dneška.
2: To jsou ty český boybandy.
1: I český boybandy. Já jsem tady schválně našel třeba Tuše. Jo, nebo Caught in the Act.
0: To jsou český, jo.
1: Typy, to nejsou zrovna no, český, proto. Jako jsou, český byly nějaký T-Boys, aha, VIP a tak podobně.
0: Ano, ty názvy nám šly hodně.
1: Tak jako tyhle ty C-čkový, ty já jsem nikdy neměl rád.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Nejnovější vypalovačka je k poslechu na všech podcastových platformách, na YouTube kanálu Hit Radio, nebo taky na našich stránkách hitradio90.cz. No a teď už si tady pojďme zahrát jeden z těch Ačkových boybandů, o kterých se tam hodně bavíme. Tady jsou Backstreet Boys.

0: jedna z mých neoblíbenějších písní této zpěvačky, That's What I Think. Mimochodem, dobrá zpráva z hokeje, Norové překvapivě porazili Dány až v prodloužení a tak nám tedy znovu svitla naděje, že se nebudeme muset na čtvrtfinále stěhovat a nechytneme těžšího soupeře. Pořád ještě můžeme skončit druzí ve skupině a to když dneska večer porazíme Kanadu v základní hrací době. No, tak budeme hodně fandit.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: se pustila, často na ní vzpomínáme na Hit Radio 90, třeba i právě teď hitem When the Heartache is Over, to byla Tina Turner a teď už Renata.
1: Nehoda vás přibrzdí na dálnici D1 už Járu nad Sázavou. Ve stoupacím pruhu ve směru na Prahu na 131. a půltém kilometru havarovalo osobní auto do svodidel a zablokovalo jeden jízdní pruh. Zdržíte se 20 minut v koloně. S kolonou počítejte také na pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Vestcem a exitem Ořech. Necháte v ní 30 minut, 15 minut naberete v úseku dopravního omezení na D10 ve směru na Prahu mezi 17. a 13. kilometrem. Spozorněte na 361. kilometru dálnice D1 ve směru na Polsko. Hasiči tam hasí hořící auto.
2: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
3: Jasně, už balím.
2: Mami, a co když bude pršet?
3: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
2: Jo, to bylo super.
3: Viď, mám dobaleno.
2: Hurá, jedem!
3: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný machiny, pojď do Voda.cz Servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz.service.com.
14: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
16: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
15: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
17: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
18: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
19: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
20: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
0: Ve středu by mělo být nadále převážně jasno až polojasno, ale během dne se někde může objevit přechodně zvětšená oblačnost a místy taky přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 8, nejvyšší denní 23 až 32 stupňů Celsia.
21: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: A když je takhle vedro, tak člověk by se nejradši úplně svlíknul, ale úplně to nejde, že jo, třeba v práci nebo na ulici. Za to ve videoklipu k Sweet Harmony to šlo.
21: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Hit Rádio 90.

0: Jenny Bergen z Ace of Base, a tenkrát jsem vám to ve vysílání Hitrádia 90 úplně zapomněl říct. Tak jí tady přejeme takhle opožděně, všechno nejlepší. Jenny vlastně byla takovou šéfkou a mluvčí skupiny vždycky, když jsme kdysi měli na rozhovoru v rádiu a namlouvali nám pozdravy, tak to taky právě Jenny řídila. Tady je důkaz.
1: Hi, this is Ulf.
2: And this is Jenny.
3: And I'm Jonas.
2: And we are from Ace of Base and we're saying hello to all our Czech fans.
0: Ano, Jenny pozdravila všechny české fanoušky Ace of Base. No a za chvíli tady budou Dr. Alban nebo John Sekára na Hitrádiu 90.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
1: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky.

české festivaly, konkrétně ten velmi populární putovní Hrady CZ. V letošním roce si dává pauzu, takže se s Vanastovkami na festivalech nejspíš nepotkáme. Určitě ne na Metronomu v Letňanech, kde budou jiní velikáni, které známe z vysílání Hitrádia 90. Manic Street Preachers, Nick Cave a Sting. No a úplně nejlepší zpráva nakonec, v příštím týdnu vám budeme rozdávat vstupenky na festival Metronom Prague. Tak se těšte. A teď už jsou tady Fun Factory, I Wanna Be With You.

0: Tenkrát existovala kapela Pretty Boy Floyd, které měli tito pánové jednou předskakovat a rozhodli se pro ten jeden jediný koncert parodicky přejmenovat na Ugly Kid Joe. No a pak si to nechali, přestože ten koncert byl nakonec zrušen, a dotáhli to mnohem dál než Hezone Floyd. Miliony prodaných desek, několik cen a nominací a hlavně dva velké hity, které si tady pravidelně od Ugly Kid Joe hrajeme na Hit Rádiu 90, Cats in the Cradle a Everything About You, což byl právě ten, který před chvílí dozněl, za chvíli Nexus nebo Aha.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
2: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
3: Změnili jste adresu,
4: stěhujte se bez stresu.
2: Naše rada zní:
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
6: stěhovanikrbec.cz
7: Stěhovací a vyklízecí služby.
8: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
9: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Baby a Madison Avenue na Hit Radio 90. Jaká je doprava v New Yorku, to sice nevíme, ale za to víme, jaká je doprava v Česku.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda vás přibrzdí na D1 u Žďáru nad Sázavou. Ve stoupacím pruhu ve směru na Prahu na 131. kilometru nabouralo osobní auto do svodidel a zablokovalo jeden pruh. Zdržíte se čtvrt hodiny. S kolonou počítejte také na Pražském okruhu směrem na Ruzině, a to mezi Vestcem a exitem Ořech. Tady necháte půl hodiny. Porouchanou cisternu přímo na dálnici nepřehlédněte na D11 u Poděbrad na 37,5. kilometru ve směru na Prahu. A vyslá kolona se táhne po D1 z Vyškova do Brna mezi 217. a 196. kilometrem. Kamiony v ní nechají 40 minut, osobní auta 20.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
10: s čili nebo bez cukru,
9: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
10: Také v luxusním dárkovém balení.
9: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
11: Marmelády s příběhem.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme dál přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Dominik Feri je na svobodě. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Bývalý poslanec se také musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Zapojení prezidenta Petra Pavla do summitu v Ankaře je nezbytné, uvedl to šéf ODS Martin Kupka po jednání s hlavou státu. Obranu označil za jednoznačnou prioritu národního zájmu. Schůzka proběhla na žádost šéfa opoziční strany. V kuřecím masu z obchodního řetězce Byla našla inspekce bakterie salmonely. Jedná se o chlazené maso pocházející z chovu v Rumunsku. Maso už v obchodech není, ale lidé ho mohou mít zamražené doma. V žádném případě by se nemělo konzumovat. Evropu sužuje vlna veder. Francie už hlásí 7 obětí horkého počasí. Teploty tady šplhají nad 36 stupňů a maxima atakující 40 stupňů už hlásí také Španělsko a Portugalsko.
2: Děkujeme Lucce Deňkové za přehled zpráv. Já to ještě doplním přehledem počasí od meteorologů. Na zítřek mělo by být jasno až polojasno. Během dne se objeví přechodně zvětšená oblačnost a místy taky přehánky a možná i bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 15 a 8 stupni, nejvyšší denní 23 až 32.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: A teď už je před námi hit, který se teď hodně hraje i při zápasech mistrovství světa v hokeji, takže ho možná uslyšíme i večer při utkání Česko-Kanada.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: O pocení se teď zpívalo na Hitrádiu 90 v tomto velkém hitu Sweat. No a kdyby to v tomto týdnu úplně nastat nemuselo, je čtvrtek, kdy prý bude 21 až 25 stupňů Celsia. No a možná i v pátek a v sobotu, což by taky neměly být tropický dny, maximálně 28, ale jinak ve všech dnech tohoto týdne se čekají maxima nad 30 stupňů, takže si ty junior sorko asi ještě dáme několikrát. No ale za chvíli zmrzlá Madonna a před ní Bryan Adams a Melanie C.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Přidali jsme trošku soli a pepře do našeho playlistu. Salt and Pepper nabídli Let's Talk About Sex. Tohle byla jedna z těch slavných dívčích skupin. Ale jak můžete slyšet třeba na našich stránkách hitradio90.cz, tak s kolegama Markétou a Michalem se v nejnovějším díle našeho podcastu o fenoménech 90. let bavíme o boybandech. A ty, já jsem tenkrát teda úplně nemusel.
1: No,
0: já
1: se
0: teda přiznám, že jsem boybandy v 90. jako
2: miloval.
0: Spíš nesnášel.
1: Aha.
0: Až teda na některé kvalitnější výjimky, jo, protože já jsem měl vždycky radši takový ty umělce, co si dokážou napsat vlastní písničky, co se přitom doprovázejí na nějaký hudební nástroj, nespívají na playback. A tohle vlastně většinou těch boybandů nebylo, jo. Ale co mi sedělo třeba, tak byly právě ty věci od East 17, protože tam byl ten autor Tony Mortimer, že jo.
2: Mm.
0: A Let Loose, nebo ty věci, co dělali Take That, když to Gary Barlow měl skvěle napsat. Takže tam si myslím, že to jakž tak splňovalo tu moji představu, ale celá ta idea o těch boybandech to moje teda jako nebylo, no. Já měl radši třeba Stinga. A jestli to máte podobně, tak už brzy někdo z vás vyhraje vstupenky na jeho vystoupení na Metronom festivalu. Mějte uložené naše studiové číslo 720-868-636, protože příští týden budete volat právě na tento výherní song Fields of Gold.

Jackson Small a Turn Around. Máme chvíli po půl šesté, je čas na náš pravidelný filmový hit. No a vzhledem k tomu, že to minulou středu bylo 27 let od české kinopremiéry Sandlerovky Vodonož a že jsem ji přesně 26. května 1999 viděl v kině a že má dneska ještě k tomu narosky Lenny Kravitz, tak si teď na Hitrádiu 90 dáme právě jeho hit, který v tomto filmu zazněl. Skvělou písničku Always on the Run. Všechno nejlepší, Lenny.

0: skvělé spojení kytaristy Guns N' Roses Slashe s dnešním oslavencem Lenny Kravitzem zaznělo v roce 1998 i v komedii Vodonož s Adamem Sandlerem. Ta se v našich kinech promítala přesně touhletou dobou před 29 lety a tak jsme si ji dneska zahráli, nebo respektive ten hit z ní zahráli jako náš dnešní filmový hit v 17:30, vzhledem k tomu, že má Lenny Kravitz dneska ještě k tomu 62. narozeniny, takže ještě jednou mu přejeme všechno nejlepší. Za chvíli jsou tady Unique 2 nebo Suede.
1: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
1: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hit Radio 90.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yeso!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pop a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase

0: 33. Na zápase jsme? Under Armour makes you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
1: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejlíp.

0: Hit Radio 90.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
6: Just a perfect day, drink sangria in the park.

0: Už zase nejde internet.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
2: CZ.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz
11: Hit Radio 90.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Happy Sport!
4: Půjčovna a Service Call.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo?
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
12: Pika, pika!
13: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
14: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
15: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
16: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
17: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
16: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
18: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
20: Senkor.
21: Hit Radio 90.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápá.
2: Gen X.cz.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: lásky. Na Hit Rádiu 90.
1: Understand something.

0: Zóna lásky. Devadesátkové balady před usnutím.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
0: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Medvědě mě holky tam pozoruj jen ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví.
1: Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy, my řveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví.
0: To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko, a pak si gumu spod brdy těch nevystřelil v boku.
1: Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šílenci celý Prahy.

Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
3: Gen X.cz